Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Když pátek, tak jedině Cure, 4 minuty před 7. S vámi Vláďa Řepka na Hitrádiu 90. Dobré ráno.
1: Doprava.
0: A Eliška Votrubová ví, co se děje na D1.
2: Na dálnici D1 na trase Praha-Brno na 157. kilometru se došetřuje nehoda. Místem se zvýšenou pozorností projedete. Na D1 zůstaneme. Kvůli silnému provozu se tvoří kolony, hlavně kamionů, v pravém jízdním pruhu před Brnem ve směru od Prahy. Poskakovat budete zhruba od 172. kilometru. Osobáky zatím jedou plynuleji. A pozor taky na dálnici D11 na trase z Prahy na Hradec Králové. Provoz vázne před dopravním omezením u Poděbrad. Pomaleji to jede mezi 36. a 40. kilometrem. Zdržení je asi na 10 minut.
0: Praha, Pražský okruh, 23. kilometr směrem na letiště. U sjezdu na dálnici D5 se stala nehoda. Kolona se zatím netvoří.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
4: Laminátovou.
3: A voděodolnou.
4: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
0: Počasí. Ale kdo se nám to dneska tak vyparádil? Babí léto. Dneska odpoledne naměříme krásných 20 až 24 stupňů. Já myslím, že jsme si nemohli přát lepší start do prvního říjnového víkendu.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Venku už pomalu mizí tma, je minutu po sedmé a vám září světla přístrojů, kde máte správně naladěno Hit Radio 90. Krásné páteční ráno vám přeje Vládě Řepka, milovník světýlek. A jestli to máte podobně, tak vám prozradím za chvilku, které město se rozáří do světa. No, no, mají v názvu. Tak přemýšlejte. Hraju Shania Twain.
13: Vláďa Řepka.

0: 7.13, Janek Ledecký a Žentour, budou třeba ještě No Doubt, za chvíli my jsme Hit Radio 90, dobré ráno. Kdyby bylo na mě, tak u nás doma svítí vánoční světýlka celý rok, ale Vánoce jsou až za 83 dnů, tak vezmu za vděk Brnem, kde až do sobotní půlnoci běží festival Prototyp. A to znamená, že Brno září přímo magicky na 20 místech, třeba na Špilberku, na Zelňáku nebo u Jakuba. A když se večer my všichni, co do Brna nepojedeme, podíváme na Google Maps, tak to možná bude vidět až z vesmíru.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Hit Radio 90.

7.26, sladíte Hit Radio 90, tady jsou Ultimate Chaos, Casanova, dobré ráno i ode mě, já jsem Vláďa Řepka. A kdyby vás zajímalo, co dělá Bryan Adams, když zrovna neobjíždí vyprodaný haly po celém světě, tak píše další písničky. A jeho nová deska, věnovaná čistě Kanadě, je na spadnutí. Mimo jiné v ní odmítá představu, že by se Kanada měla stát 51. státem Ameriky. 13. prosince ho máme živě v Praze v O2 aréně a teď si ho dáváme, jeho úžasnou baladu Everything I Do it for you na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: Tak tohle ale je poklad. Já ho trošku opráším. No ne, já tady otevřu šuplík od našeho šéfa muziky a vyskočí na mě Montel Jordan. Jen co jsem právě ten pomyslný šuplík otevřel, tak se okamžitě rozletěl na 1000 kousků, protože z něj vypadl chlap, který měří 2 metry a 5 centimetrů. Ale místo kariéry v NBA se tenhle ten obr rozhodl zpívat a v roce 95 bodoval s tímhletím megahitem v hitparádách po celém světě. Jestli máte raději ale pomádu, tak tu si za minutu připomeneme. John Travolta a Olivia Newton-John na Hitrádiu 90 za chvíli.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hitrádio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí?

Si. Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Sníží nebo zvýší se ceny benzín a nafty? Taky to vám řekneme v našem přehledu. Já jsem Vláďa Řepka, prozradím, jak bude, a vrátím devadesátky zpátky. Je 7 minut před 8 a to je čas říct si, jak je na silnicích.
1: Doprava.
0: Eliško, jsou hlášeny nějaké nehody?
2: K nehodě osobního auta došlo na 23. kilometru Pražského okruhu ve směru k letišti. Vozidlo stojí v levém pruhu, zatím se jezdí bez zdržení. Se zdržením ale počítejte na příjezdu do Prahy po D5. Poskakovat budete zhruba od sjezdu na Rudnou, ztratíte okolo 10 minut. Kolona na D5 pak pokračuje i na Pražský okruh. Dalších asi 5 minut naberete od sjezdu z D5 ve směru k Ořechu. A se silnějším provozem počítejte i na D1 na jihu Moravy. Nákladňáky popojíždí od 175. kilometru na trase Praha-Brno. Pro osobáky je zdržení zatím minimální.
0: V Praze na Hlávkově mostě směrem do Holešovic blokuje provoz dopravní nehoda. Zdržení je zatím kolem 5 minut, ale kolona bude narůstat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
8: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Zaostřeno na region.
12: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region. V rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům. Najdete už teď na webu Hit Radio City.
13: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
14: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy znovu snížily. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných předmětů lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona. Povinná je nově přilba a reflexní vesta. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza.
0: David z Newsroomu, děkujeme ti.
13: Počasí.
0: Dnes nás čeká velmi příjemný, teplotně nadprůměrný pátek. Tak počítejme s polojasnou až oblačnou oblohou, zataženo může být jen na západě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vláďa Řepka přeje dobré ráno minutu před 8. Pokud jste se báli, že podzim už vytáhne drápy, tak to určitě nebude o tomhle víkendu. Takže můžeme naplánovat výlety, sezení venku a nebo jízdu kabrioletem.
13: Vláďa Řepka.

0: Miluju, když Phil Collins v tomhletom klipu přijde v kulečníku o kalhoty a chodí pak v hospodě jenom v treninkách a kovbojských holinkách. To jsou prostě devadesátky. Genesis v 8:10 na Hit Radio 90. Dobré ráno vám přeje Vláďa Řepka. Když jsme u těch devadesátek, tak Woody Allen ji má na krku. A ani v 90. nespomaluje a v Madridu chystá novou vztahovou komedii a slíbil, že v ní nebude chybět romantika, nevěra ani pořádný intriky. Název to zatím nemá. Chris Ria, Julia, za chvilku na Hit Radio 90.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Lucie, Lenka Dusilová a Sen. Dali byste si největší lahůdky světa? Pojďme zkusit ochutnat ušima. V rádiu to asi jinak ani nepůjde. Tak si představte, na prvním místě lžička toho nejvzácnějšího kaviáru. K tomu se dává čerstvě nastrouhaný bílý lanýž a zapíjí se to archivním ročníkovým šampaňským. To je mimochodem i menu v nejedné první třídě v letadle. A že vy byste to vyměnili za chleba s máslem a se sýrem, to je mi jasný. Tak budu rád, když mi napíšete, co právě snídáte a na co máte chuť. Myslím na jídlo. 720 86 86 36. Proberem to za chvíli. Hrát do té doby budu třeba New Kids on the Block, Aerosmith a teď Mature.
1: Hit Radio 90.

0: 8.37, New Kids on the Block na Hit Rádiu 90. A taky jsem se vás ptal, jestli byste vyměnili luxusní menu s kaviárem za poctivý chleba se sýrem a co vlastně snídáte. Moc děkuju za všechny zprávy. Jirka tady třeba píše, Vláďo, žádnej kaviár, mám dva rohlíky a sekačku. Marie, ta si zase dává francouzskou paštiku, ale vyměnila by za ty laníže. No Maruško, nevím, francouzská paštika, to zní světově, a za to menu s těma lanížema, tak to má cenu takového ojetýho auta. Tak děkuji všem, co jste nám napsali, za to vám za chvilku, už za minutu, zahraju Eltona Johna.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za 7 minut bude 9. Tady jsme pro vás, Hit Radio 90 z Red Hot Chili Peppers, z Car Tissue a vrátíme se za chvilku, ale podíváme se na silnice s Eliškou.
1: Doprava.
2: Nehodě došlo na dálnici D48 na trase Nový Jičín ve směru ke Starému Jičínu. Průjezdem se zatím nezdržíte. Se zdržením ale počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Ztratíte tu okolo 15 minut, provoz brzdí za sjezdem na Rudnou. A další zdržení pak čekejte na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5 ve směru k Ořechu. Tady vás čeká dalších 10 minut navíc. A ještě se podíváme na jih Moravy, doprava vázne i na D1 před Brnem. Nesouvislá kolona hlavně kamionů začíná na 177. kilometru a táhne se až do jihomoravské metropole. Osobáky se zdrží minimálně.
0: V Praze mezi Cholupicemi a Písnicí v Podchýšské ulici havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. Nehodu teď vyšetřuje policie a během vyprošťování vozidla počítejte s omezením.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Kráva, kráva, kapr, kapr.
11: Kapr, kapr, husa, husa.
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Kruta, kruta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos.
0: Počasí. Dnešek bude, co se týká počasí, příjemný. Bude polojasná až oblačná obloha, zataženo hlavně na západě Čech, ale teploty budou moc fajn, 20 až 24 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásný pátek, do 9. hodiny zbývá nějaká minuta, s vámi je Vláďa Řepka a ptám se, bojíte se létat? Potom, co se tenhle ten týden stalo na letu Fly Dubai, tak se ani nedivím, ale čísla mluví jasně. Létání je stále nejbezpečnějším způsobem dopravy na světě. Největší riziko číhá na motorkáře, na ty, co jezdí na kole a překvapivě i na chodce. Tak buďte prosím opatrní. Do uší teď posílám Pulp a za chvilku bude Dido.
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: kamarádka bude mít narozeniny a říkala, že jí nemáme kupovat k narozeninám hlavně žádný blbosti, že všechno má, moc nepije a že když tak chce nějaký zážitek. No to teď frčí. A v Číně, kde jsou v tomhletom zase o kousek před náma, tak chtějí zážitek se zážitkem. Tak asi nejlíp, když si to řekneme na příkladu. Chcete průvodce, který vás provede po městě. Ale Číňanům už to nestačí, jenom aby vám vykládal, co je tohleto za dům, ale klidně si připlatí za to, že vás průvodce vezme třeba do náruče a přenese přes louži jako princeznu. No tak proč ne? Tohle jsou Soul Asylum, je 9.10, posloucháte Hit Radio 90 a pokračujeme za chvíli, bude gala.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz

9.23, Saša na Hit Radio 90 a Feel Lonely. Co všechno se dá u soudu zažalovat? Třeba vlastní účes. Fotbalista Erling Haaland zažaloval aerolinky, protože je během fotbalového šampionátu přidali na fotku svého letadla blondětý culík a připsali: nikdy jsme nevypadali tak norsky. Haaland z toho radost neměl a dali k soudu. A mezi tím se ostříhal. A z Oslo rovnou do Austrálie. Alespoň v programu Hit Radio 90 v 9.23.

0: Pěkně romanticky jsme to vzali v 9.35 s Brianem Adamsem na Hit Radio 90. Pokud nás sladíte v Praze nebo se sem na víkend chystáte, tak pozor, jestli budete jezdit kolem Smíchova, protože od zítřka tam začíná velká tramvajová výluka mezi Knížecí a Smíchovským nádražím a neprojede tam ani kolo, protože se tam usazuje železniční most. Já jsem Vláďa Řepka, do 10. servíruju ještě třeba Richarda Millera nebo Lionela Richieho. Přeju vám krásný víkend a v pondělí v 7 se těším. Ahoj.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Zaostřeno na region.
6: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90. Doprava.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. S nesouvislou kolonou nákladňáků počítejte na D1 ve směru do Brna od Prahy. Provoz začíná brzdit na 172. kilometru. Pro osobní auta je zdržení řádově pár minut, a to do křížení s dálnicí D2. Silný provoz komplikuje provoz na D5 na příjezdu do Prahy. Zdržení okolo 5 minut je od sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Dalších 10 minut pak naberete i na Pražském okruhu, a to od sjezdu právě z D5 ve směru k Ořechu. A mimo dálnice jsou problémy i přímo v Praze. Na Evropské u sjezdu z Pražského okruhu směr centrum bouralo osobní auto s nákladňákem. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s asi 5 minutami navíc.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Krásný pátek, 2. říjen, už je zase volno před námi, akorát to nebude už tak vymetený a tak modrý a do zmrzliny by vám možná mohlo někde i napršet. Já jsem Markéta Rachmanová a užijeme si to tady dohromady. Mám rozhodně co nabídnout, tak vítejte.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio devadesátka.

0: hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Italové určitě můžou být docela spokojení pro letošní letní sezonu, protože my Češi jsme týhle zemi už roky věrný. Už mi začaly do mailu chodit i nabídky first minute zájezdu na příští rok, tak Itálie je vždycky dobrý nápad. Madonna má za sebou velmi divoký týden, který samozřejmě odstartoval velký úspěch na cenách MTV. Všichni ji zvali na rozhovory a Madonna má v podstatě jedno poselství, který říká všude a dokolečka, že je prostě důležitý si věřit, nestratit hlavně víru sám v sebe, i když už to s vámi může vypadat bledě, tak tady máte hezký pátek.

0: Hit Radio 90.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete.

0: Yes, čistá energie zítřka.
1: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
16: 11. hodina na spadnutí. Tento týden přinesl hned dva velký headlinery letních festivalů. Robbie Williams v Ostravě a Faith No More v Hradci Králové. To vypadá, že krajská města se konečně stávají místem, která si světové hvězdy budou pamatovat. Tak máte víkend na to, abyste si ujasnili, do koho investujete svoje těžce vydělané peníze. Markéta s vámi, přeji hezký odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmaninová.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
0: www.projektantbudoucnosti.cz. Hit Radio 90.

Mě baví, jak hvězdy 90. jsou pořád aktivní, přitom už by mohly klidně čerpat důchod. Ale umíte si představit Pet Shop Boys, jak už jenom kroužkujou v letáku, co si koupí? Ne. Takže mají nařízen velký hudební plány. No a Elton John, ten si je začal plnit taky teď před pár dny, kdy po delší pauze se předvedl před velkým pódiem a s velkou a hodně živelnou show. Teď na Hit Rádiu 90.

0: sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
1: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region v rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je páteční poledne, počasí na první říjnový víkend půjde trošku dolů od toho věčného slunce a modra, ale boty s chlupem na ty to ještě nebude. Teploty kolem 18 stupňů, s tím se dá ještě nějak pracovat. Hezké odpoledne přeje Markéta Rachmanová.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Madonna, kdyby se teď o víkendu rozdávaly zase nějaký hudební ceny, určitě by je ovládla a přišla by v korzetu a v kraťáskách. Já myslím, že za poslední půl rok jsem ji v ničem jiným nikde neviděla. Lenny Kravitz, ten moc rád podporuje mladý kapely a umělce a vždycky je hodně virální, když u toho Lennyho někdo natočí. Teď na Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální.

0: Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. Genx.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Sleva 20%.
1: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
0: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
11: Pátek 13 hodin, Markéta s vámi a ty největší 90ky na startu. Pojďme hrát.
10: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Rádio 90.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

David Koller oslavil narozeniny a dal si k ním úplně nový album a recenzenti jsou z něj nadšený. Píše se tam třeba o tom, že David překročil stín Lucie a že se vydal cestou, která je velmi sympatická a že prostě skvěle zní. Tak novýho Kollera si můžete dát do uší hned po tom, co dospívá tenhle starý, ne, opravím to, tenhle legendární David Koller, teď na Hit Radio 90.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
3: 90 jsou zpátky.
4: Hit Radio 90. 90. Devadesátka.

0: písně pod názvem Léta prázdnin, no ale my jsme si zahráli tu devadesátkovou od Westlife, tolik Seasons in the Sun na Hit Radio 90, 5 minut před 14, se s vámi všemi vítá Ivo Aláč, přeju vám krásný pátek, no a popřeje nám ho i Lucie. Doprava.
1: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem na Turnov ve zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte tam se zdržením v koloně. Popojíždět budete i na dálnici D1. Na prvním kilometru na příjezdu do Brna se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte tu se zdržením také v koloně. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 13. a 24. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Tady se zdržíte asi 45 minut. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska i v sobotu by mělo být převážně jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 24, v neděli bude trocha oblačnosti přibývat, ale žádných srážek se nedočkáme, nejvyšší teploty 19 až 23. V noci to samozřejmě bude něco chladnější, v noci na sobotu 10 až 5 ojedinělé přízemní mrazíky a v noci na neděli 9 až 4 ojedinělé přízemní mrazíky.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A chcete-li si taky hlavně užít alespoň trochu zábavy, i když jste třeba v práci, tak od toho je tady Hit Radio 90 a taky Sheryl Crow.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Už jste viděli ten letošní americký film s názvem Drama se Zendayou a Robertem Pattinsonem v hlavních rolích. To je podobná jízda, je to podobně skvělý jako ten lehit Erasure stejného názvu Drama. Za chvíli zpomalíme s Madonou.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
6: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Zaostřeno na region.
12: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
13: 90 jsou zpátky.
14: Hit Radio 90.
13: 90.

tohle během něj určitě budou hrát Wonderwall, je na Hitrádiu 90. Všechny vstupenky na všech 42 koncertů, včetně 4 přidaných, jsou samozřejmě už pryč. Nedošlo k žádnému problému jako při těch comebackových koncertech, kdy se někteří stěžovali na postupné zvyšování cen vstupenek. A celkový počet těch, co se o vstupenky přihlásili, tedy zaregistrovali na stránkách, aby se pak mohli pokusit je získat v přiděleném časovém okně a nepovedlo se jim to, je prý více než 7 milionů. Slušný. Teď už Bobby Brown. Drop it.

0: Tahle dáma bude mít brzy taky narozeniny a taky si to připomeneme v rámci 3 ve 3 na Hit Radio 90, konkrétně příští úterý, ale už dneska 2. října slaví Sting 3/4 století. Ve 3 si tedy od něj dáme 3 hity, které udělal ještě s jinými slavnými umělci, předtím ale třeba U2 nebo No Mercy na Hit Radio 90.
1: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový

0: Skvělá věc kapely Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You doznívá na Hitrádiu 90. Za chvíli už 3 ve 3 se Stingem, ale ještě předtím doprava s Lucí. Doprava.
1: Na dálnici D1 na 132. kilometru směrem na Prahu se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam s narůstajícím zdržením. Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem na Turnov ve Zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně. A s přerušovanou kolonou pak počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 11. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam asi hodinu.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Oblačnosti i slabých přeháněk, co se objevily na západě Čech, už by mělo dneska ubývat. V noci i zítra přes den by mělo být už převážně skoro jasno nebo jasno. V neděli pak bude zase trochu oblačnosti přibývat, ale mělo by to být beze srážek. Nejnižší teploty po obě víkendové noci zhruba mezi 9 a 3 stupni, ojediněle s přízemními mrazíky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, v sobotu 19 až 23, v neděli.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Gordon Sumner má dneska narozeniny. Kdysi to byl frontman The Police, pak přešel na ještě úspěšnější solovou dráhu. Viděli jsme ho taky v Lynchově Duně, jako barona Frankensteina v 80kové nevěstě, anebo v průlomu Guy Ritchieho Zbal prachy a vypadni. A nejenom, že se ve filmech tedy objevuje jako herec, ale často je doprovází i svou hudbou. Od Stinga si v den jeho 75. narozenin dáme právě 3 hity, které vznikly pro 90kové filmy. A ještě navíc, na ně Sting nebyl sám.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: To, co právě teď na Hitrádiu 90 doznívá, It's Probably Me, udělal dnešní oslavenec Sting s Ericem Claptonem pro film Smrtonosná zbraň 3. Předtím jsme tu měli to, co vzniklo pro film Nebezpečné pády a v singlové verzi se k tomu přidal Petou Benton, This Cowboy Song. No a na úvod 3 ve 3, tady byly tři mušketýři, oslavence doplnili Bryan Adams a Rod Stewart. Stingovi přejeme všechno nej k dnešním 75.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Příští týden se do našich kin dostane legendární koncert Queenů v Budapešti, ale tohle během něj ještě nehráli, protože to vzniklo o 4,5 roku později. Na Hit Rádiu 90 teď dozněla výborná titulní věc s Alba Innuendo. Mimochodem i někteří současní umělci jsou naživo velmi zdatní. V tomto týdnu u nás na Blu-rayích vyšlo to, co bylo v kinech v květnu, koncertní film Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, který režíroval samotný James Cameron. A i ti, co preferují Queeny, určitě musí při jeho shlédnutí uznat, že ta mladá holka fakt umí. A myslím, že mnohé i překvapí. No a o mládí bude i tento skvělý hit sourozenecké party The Corrs. So Young.

0: právě za svou roli ve filmu Jerry Maguire, ve které zazněla tahle ta skvělá věc Bruce Springsteena Secret Garden, byl Tom Cruise naposledy nominován na Oscara v kategorii nejlepší herec v hlavní roli. A to bych chtěl změnit filmem Digger, který je od včerejška i v našich kinech. Jestli se mu to podaří, to je ve hvězdách. Snímek má totiž o něco horší recenze, než se čekalo. I když teda mě se líbil a Tomík v něm byl fakt skvělý. Ostatně přesvědčte se sami. Za chvíli na Hitrádu 90, tak též skvělý Robert Kodym v Luci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.
7: Jsem skoro.

0: Režisérka, scenáristka letošní Dokonalé schody a o 3 roky starších a skvělých minulých životů na Oscara nominovaná Celine Song připravuje už od loňska pokračování Svatby mého nejlepšího přítele. Tak uvidíme, jestli se vrátí všichni z jedničky a jestli tam zase bude hrát ta skvělá věc I Say a Little Prayer, kterou Diana King předělala právě pro tento film. Za chvíli Inexis nebo Ten Sharp v té další hodině na Hit Radio 90, ale ještě předtím aktuální info. Doprava.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony brzdí na stém 76. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy na stém 89. Osobní auta se zdrží asi půl hodiny. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na přístém 13. kilometru a zdržení je asi na půl hodiny. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 11. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tady téměř hodinu. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: V noci zítra přes den by mělo být převážně skoro jasno nebo jasno, v neděli pak bude zase trochu oblačnosti přibývat, ale bude to bez srážek. Nejnižší noční teploty po obě víkendové noci zhruba mezi 9 a 3 stupni, ojediněle s přízemními mrazíky, nejvyšší denní 19 až 24.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dneska je výročí alba What's the Story Morning Glory kapely Oasis, z toho už jsme si něco hráli během odpoledne na Hitrádiu 90. Tak teď něco z alba, které slavilo minulý pátek.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle bylo na Hitrádiu 90 něco jako We Are The World z Vyše. V 96. se spojilo několik eurodancových partiček jako Fun Factory, Masterboy, Erotic, Mr. President, Scooter a dalších. A do světa vyslali tuhle love message, aby šířili povědomí o nemoci AIDS. Až tak velký hit z toho nebyl, ale něco to přineslo, no. Za chvíli jedna veleúspěšná píseň z vynikajícího alba, které v pondělí oslaví 34 let a dáme si z něj i 3 ve 3. Dneska teda alespoň 1 ve 4:15.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Hit Radio 90.

Hit Radio 90 plynule navazujeme na písně o obětech nemoci AIDS i na to, co jsem tady říkal o koncertních filmech v našich kinech, protože ten z turné Faith George Michaela se taky blíží, i když tedy během něj ještě nespíval písničku Jesus to a Child, která byla jedním z jeho největších hitů v 90. letech. Za chvíli písnička, která vyhrála Eurovizi v době, kdy se hodně mluví o tom, že Česko na Eurovizi už asi nepojede a že se nebude vysílat v České televizi, tak si rovnou předtím dáme něco českého. Dlouhej kous od kapely Činasky na Hit Radio 90.

0: šťastnou sedmičku opivoval Prince v době, kdy začal používat ten svůj symbol lásky a tím právě označili to skvělé album z roku 1992, které tu píseň Seven obsahuje. Byla to moje úplně první Princeova kazeta. Přehrával jsem si ji od rána do večera několik měsíců. Mám ji do dneška hrozně moc rád. A úplně nejvíc právě ten hit Seven, který teď dozněl na Hitrádiu 90. A za chvíli Enya.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: A ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Na Hitrádiu 90 končí jedna ze skvělých věcí kapely New Order 1963. Za chvíli souhrn zpráv s Dominikem, ještě předtím doprava s Lucí.
1: Doprava.
2: Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony brzdí na 173. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na 311. kilometru a zdržení je na 20 minut. Příjezd do Prahy brzdí po dálnici D5 na 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, čeká vás dalších 15 minut navíc až exitu Ořech. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 10. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení. Zdržíte se téměř hodinu.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: Hit Radio 90. 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené limity. Vodárny doporučily, aby lidé nejprve odpustili domácí rozvody a nechali vodu 5 až 10 minut volně odtékat. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou matku dvou dětí z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese, dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
2: Počasí. Jaký nás čeká víkend? V noci nejnižší teploty mezi 10 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky, maximální denní teploty kolem 23, 24 stupňů, jinak tedy převážně slunečno, v neděli od západu více oblačnosti, ale pořád bez srážek.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Ještě jsme neskončili s oslavami dnešních Stingových 75. Ještě dvakrát si je v následující hodině připomeneme, ale předtím jiné skvělé devadesátky.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Odpolední playlisty Rádia 90 právě teď obohatili Bon Jovi s touhletou úžasnou písní These Days. No a čím v těchto dnech potěšit děti? Jste-li taky jako já, sběratelé fyzických nosičů, tak už je venku DVDčko s pátým příběhem Hraček, pro ty, co na něj nestihli o prázdninách zajít. A vedle Toy Story 5 vyšlo tuto středu i první filmové dobrodružství seriálové dvojky Mandaloriana Grogu. A to je venku nejenom na dívku, ale i na bonusy nabitém Blu-rayi, který se dá pořídit i s Ultra HDčkovým bratříčkem v klasické plastové, ale i sběratelské kovové krabičce.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.

0: Díky tomuto hitu, který si z ní vypůjčil ten hlavní motiv, je píseň Every Breath You Take od The Police nejvydělečnější písničkou v historii. Stingovi přináší zhruba $2000 denně, což mnozí z nás teda nemáme ani měsíčně. 750 000 dolarů ročně. Pánové, který zrovna dneska slaví 750 let. Od Stinga bude i náš dnešní filmový hit v 6:30 s drobným zpožděním, protože předtím dostane prostor jedna vrána. Ne Sheryl Crow, ale tahle ta vrána od Buty na Hit Rádiu 90. Krásný pátek vám i nadále přeje i Voláč.
1: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem.

0: Když na letošním, bohužel posledním ročníku festivalu Metronom Prague zazněly první tóny tohoto hitu, měli u publika ještě větší ohlas než všechny další písničky, které tenkrát dnešní oslavenec Sting zahrál. Hit Shape of My Heart patří prostě mezi jeho nejslavnější písně a může za to i použití v 90-kových filmech Srdcová trojka a Leon. V den Stingových 75. narozenin jsme si ho tedy zahráli jako filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Ivo Alač, přeje krásný víkend, teď ještě Lucie s dopravou. Doprava.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se zdržíte přibližně 10 minut. Doprava zpomaluje od 5. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony přibrzdí na 173. kilometru. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Svitavy. Kolona se tvoří i na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova u omezení u Bělotína. Zpomaluje se na 311. kilometru a zdržení je asi na 20 minut. A s přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 v úseku mezi 10. a 24. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka.

0: pre.cz/kariéra.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Puf, puf, mňau.
3: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Mea culpa.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální sputnik.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zaostřeno na region.
4: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region. V rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům. Najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Máme ji!
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 ve Varnsdorfu u Děčína za 2 281 500 korun, byt 1KK v Třeboni za 3 270 000, rodinný dům v Horažďovicích u Klatov za 5 800 000, rodinný dům v Petrovicích u Karviné za 4 770 000 a komerční objekt v Nové Vsi ve Překu Umělníka za 22 270 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr!
3: Kapr, kapr, husa, husa!
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Hit Radio 90.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio 90.

Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.